zpět a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly,

ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

O, spievajte, matičky, keď hojdáte deti. Vaša pieseň jasotná nech im v očkách svieti a spievajte im, keď ich zabávate v lone. Nech im utkvie váš hlas, jak zvuk v zvone.

Ještě mám v srdci prestávku, ještě mám v srdci dieru, ještě sa dívam dopredu, nestrácam v zázrak vieru. Kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama.

víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli,

klenutém těle duch bohatýra, z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý.

Narodné hrou je v malebném kroji, rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kol?

0: Hoj, hoj!
1: I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho zná.

0: mi přeji, tak tohle ne, to nebude. Hoj, hoj, hoj!
1: Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy,